0: si mój kart.
1: Dźesać mjeńšinow po pěćich je, runje smy jo słyšeli, titul z českeje Zlatok Single X je spěwał, a tež tuči interpreče Cedža Dženzaranu z wami stawać. Buď šľuba vítana, spěla Michal Bajer.
2: Ja so v obkněžu, džin v občin to chcú. Ja to
1: so vy slyšíme džin z rána tiež Anu Mariu Brečnerec. A ráno vieza tiež bez Mirčina Veclicha nínže. Na všetky tuto titule smieče so hač do šest Čich veselič.

0: A haj tež tole słuša k nowosćam, nowinkam dźensnišeho ranja. Budyski wyši měsčanosta Karsten Vogt je přećiwo drježdanski Antifa Elb Florenc wozivjenje přinženja přizivju a to dla přispođenja němsce je to verleumdung a dokež jeho mjeno niča. To wobkruči měsčanske zaradnistvo na naprašovanje našeho zčelaka. Pozadk je rozprawa Antifa, kotra špisa, zo je wyši měsčanosta Vogt pravicarsko-ekstremnym syčam bliski, tak Antifa twierdzi. W rozprawie, że w obsadzenie szulskie wiednicy na Melanchtonowym gimnazjum. Wona je dotal komisarisce skutkowała, a był od kulturowego ministerstwa nietko też jako regularna dyrektorka wobkruczena. Antifa wumietuje je, zo je wózko spleczena z prawicarskimi kruami, Hinak pak, hač Antifa Elb Florenc twierdzi, nie so wyšti měsčanosta Karsten Vogt ani k personalni wupraju, ani rek, zo ma privatne kontakte k svojbje šulske vednice, tak město zdžili. Jako nošo šule ma město při vopsadženju jeničce poradžovac vůz. Tým zvisku je zamovite měsčanosta za kupvanje v novembru 2024 personalni přivosoval. Budyski wyšši měsčanosta Karsten Vogt pod takim przeciwo drježdanski Antifa Elb Florenc wozivjenje přinženja přizivi.
1: Co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.
2: Laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: W Sakskej je so lěca Tacheles, lěto židowskej kultury. Wow. Monika Gerdesowa je namakała Bianku Szczapanec a Hansa Eberharta Kaulfürsta, kotry majsz je w obie maj židowska kultura a nabożina ważna, kiż so z niej zabierataj a mataj židowskich przeczelów. Od niej je wiele zoniła, w osobie w židowskich swiedzeniach, kajż na przykład Szawut albo Chanuka. Dola Preda hat się so z nim maj rozmawiała, jeżeli tuż je praktikant rozwosa, Benedikt Hicka napraszował, što Serbia poprom docela wo židostwie wiedza.
1: Jara mało. Bo poprom w naszych kończynach ze židostwom nimamo wiele činć.
2: Musmo so we szuli, we nabożine zno ze židami jemo zabrali.
3: Smo mieli jednu ekskursiju do Krakowa ze szulu, a tam smo se obladali židowsku štvorć w Krakowie.
2: To jest jate pismo regatora a te modla so w synagogach.
4: Wszelkie znamienia są na przykład Davidowa wjezda albo svečnik, kišrika menora, nasz stary zakon to je hiš jate pismo.
1: Židovstvo je vizor tej ženca v naši končine na šestce zase še namka. Napšikvat, v Budišine maš te jara vele tak menovne kopolako, štolpoštajne. To so takie kamene, ki so do kotnika zatvorene, ki so dopomenajo na židovskih vobedlerov, ki so ne nacije deportirovali a morili zveča. Če so te žiča bydli, tam so takie kopolaki nuckat.
5: Bianku Szczapanec kamenije a ortopedu na vuminku Hansa Eberharta Kaulfürsta veseli. So je Sakska tak vosebite leto zariadovava. Tomu je šak jako hesvo Tacheles přidate. To je svoj z jidiščine a hebrejščine, kiš pak mnoze znaja z njemskeho prajidma, steje abo tamnem dobiš prostče Tacheles rečeč.
6: Meni so z Tacheles rečeč spravne a direktne ke bytostnemu přinč. Tež při nepříjomných temach.
5: Rečeč, diskutovač, suša bytostně k židovský DNA a mentaliče.
6: Z starodávných časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov.
5: Tola ručme so k svedženjam, kotrež su za zrozumenje žido esencijelne. Šo popravom vukača ze šabata.
6: Šabat, to je tydženski odpočink, kotrež so pjatk večer započina, a so sobotu večer skonči. On je popravne, a popravom najvyšší svjatk. Svedžen poušitkovného odpočinka postajne 6 dživových dňach, predstaja ulke sociálne údobyče, kotrež bú přes židovstvo stvorené.
5: Bianka Szczapanec je šabat miestem hustišo Izraelu ze židami sobu svedčiva. Když kšesčenio praja zo nedželu džarža, potom ona praj to docovanie môžeš přirunovač.
7: To jež nové formulácii k šabat džeržeč v istej forme vopaky židia šabat činia. To je jedno aktivne jednanje, so oni na tutem 7. dňu všetko odpočúvač daja. Ja v osobince nesem to jako krutost džerženia doživiva, ale jako nešto riane, když so ta svodkost 7. dňa povita, když starošče, veste, češke rozmy, so čiši jednoren nevjedu, ale když so človek v uvedomi štuvunje, za čo je von stvorene a zoma so veseliča džakovač.
0: Praj Bianka Szczapanec. Rozmuva z nej a s dalším přečelom židovskej kultury Hansom Eberhardom Kaulfürstom by je vezo veľa vopšeniša. Cevu rozmuvu a s týmto što zajímavostku vokúho židovskej kultury svišiče potom nedželu pola nás programie, kajž přeco je naše vúsovanie pri podňu jednačich.

0: Milena Wočerec, do runje bije pola nas serbskim rozvosu a ona wustupi live sobotu večer na powosmich kulturnej zarodze serbskeho ludowa ansambla tu Budyšinje. Maće da wy przedstawu Łužicy přichoda? To je moje nicyše prašne na was. Hina kač dženca, Łužiske vulkomiesta, podzemska autodroha a svetnještva stacija L1 voskeč toho. Tole je Petr Malin, kižo leče 1909 a posta, takle svojim science fiction pojedančku opisoval. Tež zabudža ľudžo z vizofanom komunikovač, što je šmenujeme dženca, 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tableče abo ličaku. A kak muo klinčeč, dež raketa ve Łužicy štartuje, to svežiče netko.
1: Moji ljubi připosłuchario doma při radiach, vy nemůžete si by představit, kajký svavný vokomik nás nětko na Łužiskej astronautiskej stácii L1 očakuje. Cíl lieta je so na rakéče tvárivo, dvojce je so odlit špatného vedra dla přesunúť drvia od ladženca, je nám sviatý Pieter Mive. Vokovo bie sú sivy ľudí zhromadženým na vysokých tribunách při kromě startovanišťa a šíce vopkyčbuja na pieči se svojimi dalokovidami, kak so pomalu a vysče odstlana výža se s liftom ke rakéče súvam. Nietko runie ve tutem vokomiku přeliezu tři osoby z lifta do raketovej kabiny. Krótke kivnenčko a netko převedu so posledne technické kontrole a hižo zasvědčí so nad cichu vyzdanie žlta lampa, ještě nic, ale netko, to je znamio, zo sú pilóča hotoví k starty. Na tribunách je radostná napiatosť, svoj veršk nímalie docpieva. Ľudžo steja hižo nesčerpni, machaja se s rukami, pokazuja na raketu a žltu svicu.
2: Vážený přítomný, kečbu, za 50 sekundov odlieči 5 skočekova, s ľudími obsadená raketa AK-1 a 70 na svoj lit okolo mesačka za 30 sekundov, za 20 sekundov, za 15 sekundov, za 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop!
1: Nitko, raketa začepota a je agregáty počínajú dívať. Zdenieho konca hvala so netko husté bývy tu, kýž raketu celé zakrie. Raketa so zbíha. A ižo vúci, kajž jelička do nebia. Doutu bývú opuš za sobu čahne. Aplauz, to je vulkotný start. A s tým dám za sobu očo do studia.
0: Tole by je vúriesk z našej svuchory AK-1 a 70. Što astronauča v svetnišču doživia a što sa stáva, když čas přeskoča, pak zaišvosti abo přichodže při zemia. Tole šo doživíče z puchory, kotruž namakáče tiež na našej internetovej stronie v app MDA Serbia a v Audiotece ARD Sounds. Tam môžete si ju tiež deles čanič a tak vizo sobu do dola zač abo pomere poskač džešku lísče.

0: 5 mjenšinow, dosyć měchne do mnie.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A to čítame w nowinach.
0: Tobie Milan Grojlich.
2: Sakske nowiny su wopytali rězbarku w Hohnsteinje w Sakskej Švice, wona dźěła runje na skulpturje za Radworski rod. Romska borowka Minerva je myslena za portal rodu a je z dalšej skulpturu narunanje za figurje, kotrež rod niede meješe. W 60-tych letach su je wodstronili, a što je so potom z nimaj stało, je neznate. Kletu w naleču ma te figurje hotovi być. Dalša tema ze sakskich nowin, we Nowej Wódce w Halštrowskej holi su neznači telefonovú přípravu praxe za fyzioterapiu hekovali a mejachu tak přístup na povestče na vodmoviaku. Potom su pacientku ročo zvonili, kotra špiedla tamina zazvoniva a je na jara nezdvoli ve vašnje prajili zo tajke lekovania jac nečinja a je druhú praxu doporučili. Fachová firma je telefonovú přípravu prúvava a zvěstčiva, so by ju vopravdže nichtu profesionelně manipuloval. Čeho dla, a hač špie jenož tuta jedna pacientka potrichena abo jace ľudí, to totálne vedža.

0: twa.
1: 10 mjeńczynow do na po 8. Anětko, prózdninský čas. Prózdninským času došako je tiež tunčas, když si předuši modži ľudžo rady odkryja kunčinu snano tiež Nímsku a nic jenož v Ukraj. A štujš v prózdninách ještě vůlet abo spontánny trip do vůlkoho města, kajž do Berlína, do Dortmund, abo tiež do Mnichova plánuje, za toho muso vosebite poskytk Nímskeje železnice Šo jac až vupvačic turec, DB vabiša kombinane tlženje agresivne s poskytkom super šparpreis last minute. Tikete za spiešne čahy ICE a IC pača tutem poskytku, tež se daloke jizbe jenož 6,99 €. Ale ja, to bi spodnem šiznač, ja teke tiket ište niče namakava nesem. Nic nesem moja kupič, nesem niče vidžava, Nevím zcela, že můžu knihovat. Kolegové z těla KVDR jsou tu již test činili a poky vy tu, co je za nitko s vámi dělič, poskytk za 6,99 € se spěšným čárom priky a podvu po němské ječ můžete stejně sobotu a nedělu kupit a to za jizby, kterou švotmí a so tydženě na to. Poté kým konc tydženě knihovat a měs punželu a nedělu potom votěč. Analýza VDR pokazuje, že už klevo knihuje, tu může v obchodě lutovat. Najlepší vokomik za rábnenčko, respektivně my nám byli jeničky vokomik, by je přitom husto sobotu nedom po půlnoci, potom dala chumelice tute tikety za 6,99 €, ale tute pak jsou stajně spíšně pryč. Když potom můžete ještě trochu lutovat, vo sebe do sobotu ráno knihujete, je to dobrý čas podle Němské železnice, tam dostanete ještě normálne lutovanské pfačizny v přerězku něče 0,5% méně. Pfačiče, husto bych ju to nekak 20 či do 30 euro, štož se potekým spontánně raz do Mnichova, Berlína, abo tiež do Hamburga, s tutem super šparpreis last minute, sobotu ráno, krótko po půlnoci, 0 hodin 1 tak rec, mou pravý vokomik byč za tiketom poladač, tak test z čelaka VDA pokaza.

A lube postro zčelemy nětko do Mnichowa. Tam mjenujcy sme dostali foto. Wo tam z Mnichowa foto před Aliancowej arenu. Štyrjetny dowola w Mnichowie čini moj tu a nětko dźensa poda moj so dale do wina. Tak při posłucharka tu pisa. Ahoj, rjane dowol. Wam přejemy a tyž wy możecie nam wiezo wasze dowolowe postrowe zčeleć tu do budyskeho studia, tak rec digitalna poštová karta, to se tiež my rozvosunice vizo jara veselíme. Vutrono Jack za dôlu postru z Mnichova a vizo netko tiež veľa vesela dále ve Vínie.

A ja ne pokazam wam nětko puć domoj, njeskere naopak puć won takrec, dokaj můžeće se vulječeć. Tu su naše pokive. Dźěći móža sej dźensa muzeju zapadnje Łužicy w Kamjencu wuměłstwo wotkryć, a to wot dwěmaj do štyrjoch. W šulskim muzeju Stróži pola Hučiny so dźensa zetkaja, so bychu so na wukodźowanje k Olba jezoru podali. Prózdninski poskytk traje wot 10 do popudnja cioch, a vaše dźěći su tam za 10 euro zastarani. W Sulšicach přeprosza kunstodźenja na wjesny Svědźeń, su to Sulšice pola Kulowa, jutře natoči so piwo večo 6, při zamknu so rije. Sobotu celeja so při podnju jenej znova jednatki, po podnju cioch je potom zromadne kofepiče a od večera 10 za so rije, tak menowane Elston Beats rije. Njedźelu je potom skierje dźeń za swójby, jednačich wubědžuje so dźěći a po podnju cioch zmija tam svědźenský program. Večer 9 chcedža si zromadnje finale světových mištostvů Kopence vopladač. Zarodowa noc vysčinje 1000 svědčků prosi vás sobotu do kloštorskeje zarody kloštra Marijneje Hwězdy a to od večera 7. Nimo osebitych wobrazow a scenu ze svědčkou dožiwiće tež hudźbu. Mjez druhim wustupi duo Helena a Jan, ale tež kuzwarja su se do kloštra přeprosili a tež łužičanska rapsodia zahrjuje. Kartki dostanete při večernej kasy abo nětko hišo online za 12 euro.

0: Dennis Wenzel je dospěwał 6 mjeńšinow do 8.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa Cecilia Zelnakowa z Pančic Skukowa.
2: Živine zawa so być kaž tajki štaflowy by, kiž funguje přez dale podawane. Rodzičeljo swoim dźěčom nazwučuja, kak a dokal měli so pohybować, a kotry puć mu być jim spomožny. Sobe so bytostny narok skrućił ryka zwučować a hišće raz zwučować. To płaci za nabožnosť, runie tak kaj za narodnosť. Mamy bohudżak přez cyrkwiny lito bohaty skład sjatych dňu a nabožnych wobrjadów, kotrež nas jako wirivych učinieja. Wira, rycz a kultura su stopy našeje identity. Bezdwila suša njedźelniša Boža służba, znamenša tuta jedna hodina w obtydźen, do krutyje zvučenešte tomu, ladajo, kelko časa naložime porno tomu, za ušo druhe trebne a netrebne. Jako starši sme spytali, zamovitoš přichodnej generácii dale sposredkovač v nádži, zotež voni tutun štaflo vybi po zvučeno zásadach přiuzaja, štož pak tež ryka, zo máme jim mosty tvarič. We živjenju miło tak češćanske stejšćo widzomne być, a niekotruškudy bezbožnu situaciju přesahovać. Tak možemo zromadne a z duboštju tomu přinošovać, soby náš vopsvět zašo do runováhy přišov, a dźěći naši dźěći svůj votrysk štaflevoho běha ve rjanosti a vůbokosti Božie stvorby nastupić a zmištrovać moli.
0: Praji Cecilia Zelnakowa na dołku a zamovitosti farskeje vikarije Pančicy Kukow.

0: 12 měnčinu po 8 je a wulku haru njačina je než mašiny, ale tež auta policie drude.
1: Policija z G.
2: Na A4 blisko Budyšina je so wutoru večo w obkat kopiju a ludzo suso, kaž so to suša, tak stupili, so moža policja korobne auto a dalši pomocnice nimo. Topak je tež muž ze svojim autom wužival a je za wodvlečenski službu po tutej vukovanske hasejev. Policja je jo zadžažała za tutu akciju, kiva jemu pokutny penis. Na B6 čve Trebjence pola Bukec je v utoru poponju muž po deščiku kontrolu zubil a ze svojim autom doštomu na kromě droji zajev. Škodovka so překulí, v obornice drbjachu šoféry z auta pomač, jeho su potom zraneného do koronie dovezli. Škoda posta 1000 euro. 170 km/h miesto dovolených 80, to by rekord při měreniu spěšnosti v útoru na A4 smír Zorec při parkovanišu nad Nysu. Jaca hač dvojce telko kaž dovolené po takým. Vodžarja abo vodžarku Audija s číslom z Aachena očakuja dybkaj 700 euro pokuty a 3 měsace bez papierov.

0: je na podźěwječich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Milan Grojlich.
2: W Hornej Łužicy je so ličba wučomnikow a wučomnicow na laranskich šulach chětro zwyšiła. Kaž wukadźa z přelada Sakskeho krajneho zarjada za statistiku, bě jich loni w budyskim wokrisu nimale 20, kokaž 2021. Z tym wotbyšćuje so tež tu sakski trend, zo se přeco jace ludzi laranske pohowanje pyta. W Zorilskim wokrisu je so ličba to runja zwyšiła, tam pak jenož snadnje. Tež w Hornej Łužicy plauja ratarske zawody dale a bole zojowe bune. Kaž burske zjazkaj Sakskeje a Hornej Łužicy informujete, je so płonina plauwania zoje minenych letach jasne powiečiwa. Felix Cyš z nadrobnosćemi.
3: Kunčinach, wokół Budyšina a Kamjenca są minenia za zoja rostlinu chytro dobre, tak burske zjazkaj. Tež pošitkonje rěča klimu a zmina a stupace temperatury za plauwanie zoje w Hornej Łužicy, tež serbsce ratarjo wjace zoje plauja, Roman Wesela mjestem na 100 hektarach. Roni Rebisch je svoju plauwansku přestrin z 10 na 15 hektarów rozšerju, tež Markus Moa a Ignac Wesela stajižo nazoninja ze zoju zbierawoj a mataju přichodže za ważnu alternativu.
2: Kaž většina ratarjo dale zdzieli, cedža plauwanie zoje přichodnych letach išče rozšerić. 6 członków sportowego kluba Wojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach KPU Fanfaro niedom 2 tytule wydobyło. Jako dziel niemskiej wubranki Fanfarnzug Academy przesadził się tyle dny w mieście Puebla w dyscyplinomaj polna parada a wolny styl przeciwko konkurencji. W kategorii Field Show w obsadziu jeszcze trzecie miejsce. Na světových mistrstvách v Mexiku jsou so kapavé zjacač cicečí krajů obdělili. Vůžijský center ve Vojarecach poskyča od najnovšeho tak jmenovanou bajkovou rally. S pytaniom a hodaniom možná so svojby na 9 staciach se serbskými bajemi kajšvo krabače abo přípodnice zeznajomič. Rally je analogně natvarená, má ľuďom region zblížič a docpěč zo hostčo dleje ve Vůžijským centre vostanu. Kajš center dále zdělí, stejí za nazimu a z počátku přichodného leta další taky rally s Vůžijským týmom je plánovaný. Domizniski muzej v Delnovužijskim Dešnje može svoj poskytk za šule, svojba a seniorov v obkovač. Spěchovanske tovarstvo muzeja je na svoji vuni zromadžizne rozhodživo, co převozme trebny svojski podžel za vobdželenje na spěchovanskim programe Braniborskeje. To steješe na račkach, potem zobije Burkovski hamt svoju přirážku skročil, tak předsedka tovarstva muzeja Kristina Klimova. Jusu s dobom na zromadžizne ve zastojnstve v obkručili. Jej po boku je votnětka jako zastupovaca předsedka Babet Cenkarova, kotraž by domizniski muzej vedešně veli let navědovala. To bych u pověstče, když nám kačetejš na naše internetové stroně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Rano zdjela jeszcze pomroczeno, pozdziszo tożto słońca a na cicy czy stopniu. Po poniu a wieczor są też świele, a nie wiedra możne.
0: Gdyż po kwaczycach tam z tej wyskacz smierna wulku duprawo, cicy czy je tam dołolene kwaczycach po takim z tej wyskacz.
1: Serbski rozwóz.
0: Wutramny dżak, przy posłuchare, kotrusz je nam... Tady z Gilio, to se stejně veselíme a si myslíte, že všichni, kteří už netkou, nepřeskvačit si jedu.

0: Maće da představu Łožicy přichoda? Hina kač dźensa. Łožiska wulkoměsta, podzemska autodroha a swětnišćowa stacija L1 wosrěčtoho. Tole je Peter Malink, hižo lěče 1909 a posta takle svojim science fiction pojedančku wopisoval. Tež so budža ludžo z vizofonom komunikovač, štož menujeme dženca 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tableče abo ličaku. A kak moho klinčeć, tož raketa ve Łužicy na staciji L1 startuje, to słyšiće netko.
1: Moji ljubi připosłuchario doma při radiach, vy nemožete sebi predstajeć, kajki svalne vokomike nas netko na Łužiskej astronautiskej stacii L1 očakuje. Cíl lieta je so na rakeće tvarivo, drujce je so odlit špatného vedra dla přesunuć drbja od dženca je nam svjate Pieter Mive. Vokovo be su sivy ľudži zhromadženem na vysokých tribunach při kromě startovanišća a šice vopkeć buja na pieči ze svojimi dalokovidami, kak so pomalu a vysće odstlana vieža ze sliftom ke rakeće suam, nitko runje ve tutem vokomiku přeliezu tři osoby z lifta do raketoveje kabiny. Prudke, kivnenčko a netko převedu so posledne techniske kontrole a hižo zasvědčí so nad cichu vyzdanje žouta lampa, ještě nic, ale netko, to je znamio, zo su piloča hotovi k starty. Na tribunach je radostna napjatost, svoj veršk nimale docpiva. Ľudžo steja hižo nesčerpni, machaja se s rukami, pokazuja na raketu a žoutu svicu.
2: Vážený přítomný, kečbu, za 50 sekundov odliči 5 skočekova, s ľudžimi obsadžena raketa AK-1 a 70 na svoj lit okolo mesačka za 30 sekundov, za 20 sekundov, za 15 sekundov, za 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop!
1: Nitko, raketa začepota a je agregáty počinaja dívač. Z dejnjeho konca vala so netko husty, bivy kůl, kýž raketu celé zakryje. Raketa so zbíha. A hižo vůcili, kajž jelička do nebě. Doutu bivu opušť zásobu čáme. Aplauz, to je vůdkotný start. A s tým dám zásob hočo do studia.
0: Tobie wurysk z naszej słuchory AK-1 a 70. Što astronauta świetniszczu dożywia, a što zostało, gdyż czas przeskocza, pak zajszłości albo przychodzi przy ziemia. Tole szo, dożywicze słuchory, kotruż namakacze na naszej internetowej stronie, w app MDR Serbia, a też w audiotece ARD Sounds. Tam możecie się też deles czanecz, a sobu dodu olazacz, a w omierę na poskacz, dżeszkuli przecoszcze.

Wczera wšako su Argentinčenjo dobili partiju přećiwo Jendželčanam a steja s tym w finalu swietowych mištorstwo njedźelu wšako so ra wuraje španiska přećiwo argentinske. A tu co netko nešto wospytować od kolegi přede mną, kotrze nocy moderirowa w unie menuce prajzo to popromneje z cywa duel španiska přećiwo argentinske, ale je to flamenko přećiwo tango. No hej, tak może jen ten partiju niedzielu nocy też widzieć.

Panju laže, se někde k přavu předobyva, to světle předk se nedováže, doch budnictva a surovosti, genživy jo, se šme a zvosti, doch budnictva a surovosti, genživy jo, se šme a zvosti.

0: Naša muzikowe życzenie. Žinca přiđos Jančojc, vet negašnje receptarki za sjarsku rec ve tamnej šuli.
1: Ja som Ursula Starikova z Jančojc a žicem sebe angrapeš, vjasela. Jo, to jo redne.
0: Jo, redje, jo. Tož přiđo nenca vas Lupa Ursula Starikova, ta oblubovana ludova aria ve vašom sjarskem programje ju spivatej ansambl Pšeza a Kupka Drevjanki.